0: Sam Fils, Easy Bizu in Norma Jean Martin, Into the Stars. Smo slišali, sledi rubrika Najnovejše na Salomonu in z nami Mik, Beautiful Freaks.
1: Najnovejše.